0: aj ďalšia téma bude o deťoch. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Skúsenosti im odovzdali zástupcovia zo slovenskej strany v Holešove v Zlínskom kraji. Slovensko bude zase naopak čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
1: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že sa môžeme stáť pilotní materskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
0: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
2: S niekoľkými rokmi som inicioval vznik Československého fóra spolupráce práve na tom, na báze spolupráce medzi ZMOSom a Svazom miest a obcí Českej republiky. A v rámci vzdelávania sme si kladli priority, aby sme technické škôlky preniesli do Českej republiky a z Českej republiky model Technikiády na Slovensko. Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, ktorá pre slovenské národ sme si vybrali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
0: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOZu a Českého zväzu.
3: Tady je konkrétní projekt, kde my můžeme vzít inspiraci ze Slovenska, co se týká právě technických školek a na druhou stranu Technikiády v České republice. To znamená zapojení dětí už od toho nejmenšího věku do technického vzdělávání. My v žádném případě nechceme mít z dětí techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do řekněme vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že technické škôlky fungujú na Slovensku už 10 rokov, pritom projekt realizujú na približne 90 školách.
4: Technické škôlky ako také, tento projekt je na Slovensku už 10 rokov a funguje na približne 90 školách. My budeme aj v najbližšom období robiť všetko preto, aby sme sieť týchto technických škôlok rozšírili. A to nie len na Slovensku, ale aj tu v Čechách. Aj dnes je veľmi dobrým príkladom našej vzájomnej spolupráce, kedy my ponúkame dobrú prax z tohto projektu našim českým partnerom a zase naopak, my sa učíme od našich českých partnerov aj projektu Technikiády.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: aj ďalšia téma bude o deťoch. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Skúsenosti im odovzdali zástupcovia zo slovenskej strany v Holešove v Zlínskom kraji. Slovensko bude zase naopak čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
1: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že sa môžeme stáť pilotní materskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
0: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
2: S niekoľkými rokmi som inicioval vznik Československého fóra spolupráce práve na tom, na báze spolupráce medzi ZMOSom a Svazom miest a obcí Českej republiky. A v rámci vzdelávania sme si kladli priority, aby sme technické škôlky preniesli do Českej republiky a z Českej republiky model Technikiády na Slovensko. Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, teda pre slovenský národ sme si vybrali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
0: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOZu a Českého zväzu.
3: Tady je konkrétní projekt, kde my můžeme vzít inspiraci ze Slovenska, co se týká právě technických školek a na druhou stranu Technikiády v České republice. To znamená zapojení dětí už od toho nejmenšího věku do technického vzdělávání. My v žádném případě nechceme mít z dětí techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do řekněme vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že technické škôlky fungujú na Slovensku už 10 rokov, pritom projekt realizujú na približne 90 školách.
4: Technické škôlky ako také, tento projekt je na Slovensku už 10 rokov a funguje na približne 90 školách. My budeme aj v najbližšom období robiť všetko preto, aby sme sieť týchto technických škôlok rozšírili, a to nie na Slovensku, ale aj tu v Čechách. Aj dnes je veľmi dobrým príkladom našej vzájomnej spolupráce, kedy my ponúkame dobrú prax z tohto projektu našim českým partnerom a zase naopak, my sa učíme od našich českých partnerov aj projektu Technikiády.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: aj ďalšia téma bude o deťoch. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Skúsenosti im odovzdali zástupcovia zo slovenskej strany v Holešove v Zlínskom kraji. Slovensko bude zase naopak čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
1: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že se můžeme stát pilotní mateřskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
0: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
2: S niekoľkými rokmi som inicioval vznik Československého fóra spolupráce práve na tom, na báze spolupráce medzi ZMOSom a Svazom miest a obcí Českej republiky. A v rámci vzdelávania sme si kladli priority, aby sme technické škôlky preniesli do Českej republiky a z Českej republiky model Technikiády na Slovensko. Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, teda pre slovenský národ sme si brali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
0: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOZu a Českého zväzu.
3: Tady je konkrétní projekt, kde my můžeme vzít inspiraci ze Slovenska, co se týká právě technických školek a na druhou stranu Technikiády v České republice. To znamená zapojení dětí už od toho nejmenšího věku do technického vzdělávání. My v žádném případě nechceme mít z dětí techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do řekněme vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že technické škôlky fungujú na Slovensku už 10 rokov, pritom projekt realizujú na približne 90 školách.
4: Technické škôlky ako také, tento projekt je na Slovensku už 10 rokov a funguje na približne 90 školách. My budeme aj v najbližšom období robiť všetko preto, aby sme sieť týchto technických škôlok rozšírili, a to nie na Slovensku, ale aj tu v Čechách. Aj dnes je veľmi dobrým príkladom našej vzájomnej spolupráce, kedy my ponúkame dobrú prax z tohto projektu našim českým partnerom a zase naopak, my sa učíme od našich českých partnerov aj projektu Technikiády.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: aj ďalšia téma bude o deťoch. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Skúsenosti im odovzdali zástupcovia zo slovenskej strany v Holešove v Zlínskom kraji. Slovensko bude zase naopak čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
1: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že sa môžeme stáť pilotní materskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud tak ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
0: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
2: S niekoľkými rokmi som inicioval vznik Československého fóra spolupráce práve na tom, na báze spolupráce medzi ZMOSom a Svazom miest a obcí Českej republiky. A v rámci vzdelávania sme si kladli priority, aby sme technické škôlky preniesli do Českej republiky a z Českej republiky model Technikiády na Slovensko. Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, ktorá pre slovenský národ sme si vybrali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
0: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce ZMOZu a Českého zväzu.
3: Tady je konkrétní projekt, kde my můžeme vzít inspiraci ze Slovenska, co se týká právě technických školek a na druhou stranu Technikiády v České republice. To znamená zapojení dětí už od toho nejmenšího věku do technického vzdělávání. My v žádném případě nechceme mít z dětí techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do, řekněme, vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že technické škôlky fungujú na Slovensku už 10 rokov, pritom projekt realizujú na približne 90 školách.
4: Technické škôlky ako také, tento projekt je na Slovensku už 10 rokov a funguje na približne 90 školách. My budeme aj v najbližšom období robiť všetko preto, aby sme sieť týchto technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj tu v Čechách. Aj dnes je veľmi dobrým príkladom našej vzájomnej spolupráce, kedy my ponúkame dobrú prax z tohto projektu našim českým partnerom a zase naopak, my sa učíme od našich českých partnerov aj projektu Technikiády.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Aj ďalšia téma bude o deťoch. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Skúsenosti im odovzdali zástupcovia zo slovenskej strany v Holešove v Zlínskom kraji. Slovensko bude zase naopak čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
1: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že sa môžeme stať pilotní materskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, či spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
0: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
2: S niekoľkými rokmi som inicioval vznik Československého fóra spolupráce práve na tom, na báze spolupráce medzi ZMOSom a Svazom miest a obcí Českej republiky. A v rámci vzdelávania sme si kladli priority, aby sme technické škôlky preniesli do Českej republiky a z Českej republiky model Technikiády na Slovensko. Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, ktorá pre slovenský národ sme si vybrali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
0: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOZu a Českého zväzu.
3: Tady je konkrétní projekt, kde my můžeme vzít inspiraci ze Slovenska, co se týká právě technických školek a na druhou stranu Technikiády v České republice. To znamená zapojení dětí už od toho nejmenšího věku do technického vzdělávání. My v žádném případě nechceme mít z dětí techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do řekněme vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že technické škôlky fungujú na Slovensku už 10 rokov, pritom projekt realizujú na približne 90 školách.
4: Technické škôlky ako také, tento projekt je na Slovensku už 10 rokov a funguje na približne 90 školách. My budeme aj v najbližšom období robiť všetko preto, aby sme sieť týchto technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj tu v Čechách. Aj dnes je veľmi dobrým príkladom našej vzájomnej spolupráce, kedy my ponúkame dobrú prax z tohto projektu našim českým partnerom a zase naopak, my sa učíme od našich českých partnerov aj projektu Technikiády.
0: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.